Francouzský cold wave měl v 80. letech mnohem víc podob, než připomíná několik dnes už nejčastěji skloňovaných jmen. Réseau d'Ombre vznikly v roce 1983 v Lavalu a během pouhých 5 let existence po sobě zanechaly mimo jiné 2 dlouhohrající desky. On the Floor pochází z první z nich, Alba Socha, z roku 1985. Tím jsme historické okénko dnešního Darkwave vyčerpali a dál už budeme až na malé výjimky žít současností. A co nás v dnešní dvouhodinovce na rádiu Hey čeká? V novinkách se potkají například Joy Division, Swarm, Tears for the Dying, Proto Martyr, Kikus, Blixou Bargeltem nebo domácí Fujkluk. Potom přijde na řadu Démon, tentokrát věnovaný 2 osobnostem, které temná scéna během několika posledních dní ztratila, a po něm přijdou na řadu nové desky, třeba od The Awakening, Digital Factor, Cassandra Complex, Black Marble nebo od Davida Trussla. Závěr, jako obvykle, vyhradíme party listu. První novinka bude přitom paradoxně stará téměř 47 let. Joy Division totiž otevírají své koncertní archivy monumentálním boxem Eternal Life, který vyjde během podzimu. Ochutnávkou je skladba Transmission, záznam koncertu z pařížského klubu Le Bain Douche, zaznamenaný 18. prosince 1979.

0: Where Now.
1: Mas Mainer nám s skladbou Nowhere Now přinesli první skutečně současnou položku dnešního playlistu. Austinský projekt v ní propojuje sevřenou elektroniku s EBM základy, kytarami a výrazně emotivním vokálem. A hlavně nejde o osamocený single. Skladba bude součástí připravovaného alba Beyond the Edge of Reason. První novinkový blok gotické dvohodinovky na rádiu Hey Nas tak rovnou poslal k jedné z desek, na které si ještě budeme muset chvíli počkat. Elektronickou intenzitu teď ještě zvýšíme. Za jménem Swarm stojí Brandon Thomas Carroll, který svou tvorbu staví na průniku industriální elektroniky, metalu a filmově vystavených zvukových ploch. Má za sebou spolupráce s Held, Bad Omens, Aesthetic Perfection nebo Cell Dweller a po letošním podpisu s vydavatelstvím Out of Line pokračuje další novinkou. Sing for Me se znovu noří do témat posedlosti a kontroly a balí je do mohutné, téměř apokalyptické produkce odkazující na jedno veleznámé vážnohudební téma.

Der Technokrat před chvíli přinesli kritický pohled na současnost rovnou na taneční parket a nový single augsburského dua Beggar 258 staví proti sobě technokratickou poslušnost a odpor jednotlivce. Zároveň jde o jejich první nahrávku vydanou pod hlavičkou vydavatelství Scanner. Gotický Darkwave na rádiu Hej tak po mohutném industriálním náporu skončil u strohé německé Buddy Music. Mimochodem, německý skladeb budeme mít dnes požehnaně. Další novinka nás ale zavede do Athens americké Georgie. Tears for the Dying kolem Adrie Stembridge se už řadu let pohybují na rozhraní death rocku, gothic rocku, post-punk

Proto Martyr ve Feed the Seaver žádnou příliš optimistickou zprávu o současnosti neposlali. Druhý single z jejich připravovaného 7. alba Hotel Usona míří k obrazu Ameriky v politickém a společenském rozkladu. Deska vyjde 25. září a její produkci si rozdělili kytarista Greg Ehy a Dave Friedman, známý spoluprací s The Flaming Lips, MGMT nebo Nickem Cavem. Darkwave právě přinesl post-punk v jedné z jeho nejostřejších současných podob. Teď se přeneseme do podstatně experimentálnějšího prostoru. Švédské Kiku tvoří trumpetista a skladatel Jannik Barman a bubeník Cyril Regamé. Na novém albu Suchou It's All The Rage vytvořili dvě svébytné, ale společnou zvukovou architekturou propojené poloviny. Na první spolupracovali s Blixou Bargeltem s Anchtercente Neubauten, na druhé s raperem a spoken wordovým performerem Black Crackerem. Z Bargeldovy části teď zazní hned úvodní Orlandost Victory.

0: mikrofony.
1: Prosím, dost se dostat.

0: mohl snát.
1: K breku je osmou fujklukovinou libereckého projektu Fujkluk a tentokrát také jednou z jeho nejsvěžnějších a nejpřímočařejších skladeb. Uhlazenější syntezátorový základ záměrně rozbíjí samply a místo obvyklého šepotu se tentokrát dostává výrazněji ke slovu také hlas. Fujkluk má připravený tento týden koncert, ale o tom si povíme v jiné části dnešního pořadu. A právě tímto trackem jsme uzavřeli novinkovou část dnešní gotické dvouhodinovky na rádiu Hey. Diamant 148. dílu bude mít tentokrát neobvyklou podobu. Během několika málo dní totiž temná a alternativní scéna přišla o dvě osobnosti, jejíž význam dalece přesahoval samotné nahrávky. První z nich je Václav V. Naneckář. Pro českou tvrdě elektronickou scénu nebyl pouze muzikantem. Od 90. let prošel projekty No Name Desire, Cyberdelic Solutions, s Casem stál u Interface Surgery a později spojil také síly s Depressive Disorder. Patřil rovněž k lidem, kteří pomáhali vytvářet zdejší klubové zázemí a jeho technické zkušenosti se propsaly i do masteringu kompilací Dark Tunes from Czech and Slovak Caves. Patřil zkrátka k těm osobnostem, bez jejichž práce by domácí scéna vypadala podstatně jinak. Přišli jsme o něho před týdnem ve věku 50 let. Jen o několik dní později přišla zpráva o smrti Shona Reagana ve věku 45 let. Nejvýrazněji jeho jméno spojeno s projektem Cult of Youth, původně solovým projektem, který postupně propojil neofolk, post-punk, gotické vlivy a industriální tradici. Po přerodu v regulární kapelu následovaly desky pro vydavatelství Secret Bones. Reagan se ale pohyboval i v řadě dalších projektů, provozoval brooklynský obchod s deskami a objevil se rovněž v koncertní sestavě Psychic TV po boku Genesis P. Orange. Hudební tečku za tímto dvojitým diamantem obstará česká stopa. Vrátíme se k No Name Desire a skladbě Caustic. Diamant 148. Darkwave věnujeme tedy Václavu Vénovi Neckářovi a Seanu Reaganovi.

No Name Desire a Caustic uzavřeli dnešní poněkud smutnější démant. Dvě různé hudební cesty a dvě různé scény, ale zároveň připomínka lidí, jejichž význam se nikdy neomezoval pouze na to, co bylo slyšet z pódia. Darkwave na rádiu Hey se teď už od vzpomínání vrací zpátky k novým nosičům. 13. studiové album The Awakening se jmenuje The Lost Theater a Ashton Knight na něm znovu spojuje gotický rock, darkwave, melodramatickou atmosféru a svůj charakteristický hluboký hlas. Z jeho druhé poloviny vybereme skladbu Burning Room.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Ironie, společenská kritika a pevný taneční rytmus se před chvílí potkali ve skladbě Bliss Point. Tone Feller tvoří Rossi a Helga a zajímavé je, že prvotní impuls založit vlastní projekt přišel teprve v roce 2020 po koncertu Orange Sector. V době, kdy prakticky žádné muzikantské zkušenosti oba protagonisté neměli. Postupně si ale vzali do vlastních rukou produkci, beaty i aranže a letos vydali u vydavatelství Dance Macabre debut Der Charme des Stumpfen. EBM je pro ně základ, nikoli v pevně uzavřená stylová klec. Darkwave na rádiu Hej tak znovu zazněla ukázka toho, jak pružně se dá s body music pracovat. Teď veteráni, kteří se ke své minulosti rozhodli vrátit poněkud neobvyklým způsobem. Ty Cassandra Complex nevytáhli staré pásky k dalšímu remasteru, ale klíčové skladby svého repertoáru znovu natočili. Album Generation Station Complex tak propojuje klasické jádro sestavy se současnou produkcí. My z něj vybereme skladbu What Can I Do For You.

0: Ironie, společenská kritika a pevný taneční rytmus se před chvílí potkali ve skladbě Bliss Point. Tone Feller tvoří Rossi a Helga a zajímavé je, že prvotní impuls založit vlastní projekt přišel teprve v roce 2020 po koncertu Orange Sector. V době, kdy prakticky žádné muzikantské zkušenosti oba protagonisté neměli. Postupně si ale vzali do vlastních rukou produkci, beaty i aranže a letos vydali vydavatelství Dance Macabre debut Der Charm des Stumpften. EBM je pro ně základ, nikoli v pevně uzavřená stylová klec. Darkwave na rádiu Hey tak znovu zazněla ukázka toho, jak pružně se dá s body music pracovat. Teď veteráni, kteří se ke své minulosti rozhodli vrátit poněkud neobvyklým způsobem. I Cassandra Complex nevytáhli staré pásky k dalšímu remasteru, ale klíčové skladby svého repertoáru znovu natočili. Album Generation Station Complex tak propojuje klasické jádro sestavy se současnou produkcí. My z něj vybereme skladbu What Can I Do For You.
1: Hey, this is Rodney Orpheus from the Cassandra Complex, and this is Darkwave.

Chris Stewart alias Black Marble na nové desce Life in Small Spaces svůj dosavadní synthpopový svět trošku rozvolnil a pustil do něj výrazněji také kytary. Jim Carroll, New Year patří k rytmičtějším místům alba, které se zároveň zabývá tlakem hudebního průmyslu, kompromisy spojenými s viditelností a otázkou tvůrčí svobody. Dnešní Dark Wave si tak mezi novými deskami na chvíli odpočinul od tvrdší elektroniky. Úplně jiný druh elektroniky nabídne David Russell. Australský hudebník, známý mimo jiné z projektu Snog nebo Black Lung, se na nové solové nahrávce Rain of Dead Matter vrací k temnějšímu industriálnímu prostoru. Šestiskladbovou desku otevírá více než 6-minutový The Process.

In nomine Sigilli nás přivedla k dlouho fungujícímu jménu pražského industriálního undergroundu Seismic Wave Factory. A tentokrát má její zařazení také velmi praktický důvod. Už úterý 8. září se projekt spolu s Opening Performance Orchestra představí v pražské klubovně na 24. pokračování série Noise Zone. Dnešním Darkwave tak nová alba plynule přecházejí do koncertních typů. Tím jsme se dostali k party listu gotické dvouhodinovky na rádiu Hey. Ve čtvrtek 10. září dorazí do pražského Fuchs 2 ukrajinsko-němečtí Morvan. Po změně původně plánovaného supportu se k ním přidají Foss Gin Girls. Východočeská formace po svém návratu opět propojuje gothic rock s darkwave a my sáhneme ke skladbě 93 v remixu producenta Johna Freyra.

Morvan nám s Karbou bez obličia, tedy přibližně bez tváře, připomněli, že současný východoevropský postpunk se nemusí spokojit s pouhým nostalgickým opisováním 80. let. Projekt založil v roce 2019 v Kyjevě Alex, původně jako solovou záležitost. Později se z něj stala regulární kapela a dnes působí v Berlíně. Ve čtvrtek 10. září tedy můžeme vidět ve Fuchs 2 společně s Fosgin Girls, Party List Darkwave na rádiu Hey, a tímto pražským večerem rozhodně nekončí. O den později se přesuneme do klubu Barák. Do klubu Barák se po dlouhých letech vracejí Gun Dreams. Kapela Mojmíra Papaleska patřila v 90. letech k domácím průkopníkům tvrdší elektroniky a její cesta se později protnula také s Vanesou. Současnou sestavu doplňují Pavel Tuzek z Litvaj a Jaroslav Stuchlý. Ostravský návrat uvedeme skladbou Frontier z debutové desky No Selto z roku 1991.

Night Rider od Lakeside X vyšel letos v červenci jako samostatný single a zároveň otevírá vinylové EP Fracture. Produkčně na něm s kapelou znovu spolupracoval Daniel Mayer. V sobotu 12. září zahraje Lakeside X ve Stage klubu v Jablonci nad Nisou společně s Jeruzalém, DJ Mirážem a Fuj kluky. Závěrečné minuty dnešní gotické dvouhodinovky Darkwave tak ještě jednou míří za sobotním koncertním programem. Stejný večer ale nabídne gotickou alternativu také Praha. Do klubu Ungeld na Starém městě přijedou bratislavští Hysteric Helen. Kapela sahá kořeny až k začátku tisíciletí a po dlouhé pauze se loni vrátila album Chapter 2. Na úplný závěr dnešního Darkwave tedy zazní skladba I'm a Thing ve verzi, která se objevila také na čtvrtém pokračování kompilace Dark Tunes from Czech and Slovak Caves. Tím jsme se dostali na konec 148. dílu Darkwave. Kompletní playlist najdete jako vždy na stránce pořadu na portálu Rádia Hej, kde jsou v podcastové sekci k dispozici také všechny odvysílané díly této dvouhodinovky. A pokud chcete s gotickou dvouhodinovku zůstat ve spojení i během týdne, sledujte facebookový profil na stránce facebook.com/darkwaveonradio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka. Děkuji za poslech, přeji vám klidnou noc a za týden se budu těšit znovu naslyšenou na rádiu. Hej!

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
5: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...

mikrofonu je Marota a na rádiu Hey startuje Marotovolej. Dnešní díl bude věnovaný kapele Dr. Viktor, která příští pátek 18. září vystoupí v pražském Lucerna Music Baru. No a pokud byste na tenhle koncert chtěli získat lístky, tak mi napište. Užijte si Dr. Viktor a přeju kvalitní poslech.

Ahoj, zdraví vás Vojta Bureš z kapely Dr. Viktor. Srdečně vás zvu na náš koncert, který se uskuteční 18. září v Lucerna Music Baru v Praze. Přijede i speciální host, basistka od Prince Ida Nilsson. Takže 18. září, Praha Lucerna Music Bar, Dr. Viktor. Těšíme se na vás. Čau.

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Ahoj, zdraví vás Vojta Bureš z kapely Dr. Viktor. Srdečně vás zvu na náš koncert, který se uskuteční 18. září v Lucerna Music Baru v Praze. Přijede i speciální host, basistka od Prince Ida Nilsson. Takže 18. září, Praha Lucerna Music Bar, Dr. Viktor. Těšíme se na vás. Čau.

Marotovorej je u konce, dnešní díl byl věnovaný kapele Dr. Viktor, která příští pátek 18. září vystoupí v pražském Lucerna Music Baru. No a připomínám, pokud byste chtěli získat lístky na koncert Dr. Viktor, tak mi napište. To je ode mě dneska všechno, no a my se uslyšíme zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se!

Dámy a pánové, krásné páteční dobré ráno. Ano, jsme tady. Nebojte nic, jsme skutečně už připraveni. My jsme si to trošičku potřebovali tady porovnat. Nemyslím mezi sebou, ale zvukově. Takže zvukovka za námi a před námi ranní eter, ranní proud páteční. Věřím, že bude příjemný a pohodovej. Pojďte s námi do toho s muzikou a informacemi.

Nastartovali jsme tady první část ranního éteru, ranního proudu, který vám přináší stavební holding Enteria Pardubice, H-centrum Pardubice, sportovní relax a také hokejová hala Enteria Pardubice. Extra liga, hokej živě, právě dnes s Pavlem Hrinkem.

0: Je tady 4.07, hezké ránko ještě jednou. Lenka je tu s počasím a aktuálně si mrkneme na oblohu, jak je nás čeká.
1: Počasí. Dnes bude většinou oblačno až zataženo. Na západě postupně ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů Celsia, na západě až 22. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 12 stupňů. A foukat má slabý proměnlivý, na východě mírný vítr severních směrů. Bio 1. Mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

skvělá muzika od Lordu Lordi. No a je úplně jasné, že budeme se do velké silnice hlavní tahy. Dneska dorazí k nám do ranního éteru, ranního proudu Honza Lidl, tak jak jste zvyklí.

My jsme s vámi společně naladili českou rockovou notu, hudbu, jak chcete, scénu Debilheads. A tohle už je Citron, zahradní slavnost. No a my se, ať chceme nebo ne, blížíme také k 50. minutě.

zahradní slavnost a skutečně na zahrádky to bude i o víkendu, protože se na nějaký krátký čas oteplí a vrátí se trošičku letní teploty 24, 25 stupňů.

0: hej. Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio. Full time, rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.
1: Ano, dámy a pánové, je to tak, frčíme, je to neskutečné, prostě je to neskutečné, je to velmi rychle a už jsme v další části a frčíme do další hodiny ranního éteru, ranního proudu, který vám přináší stavební holding Enteria Pardubice.

Dámy a pánové, možná právě vy teď se přemýšlíte, kam nastoupit do nového zaměstnání anebo vaší profese. Já vám dám rychlou nabídku na volách Rádia Hej, velkaparta.cz. Pevný stavební holding Enteria Pardubice. Rád přijme zkušené odborníky na různé profese. Proto zopakuji ještě jednou, velkaparta.cz.

jako novinku z Enterí Pardubice připravujeme i reporty, kdy dostaneme do éteru a vysílání Rádia Hej plošně do České republiky a ředitele staveb, kompletně holdingu, různých divizí, abychom vás informovali o stavbách a co se děje.

Zdravíte nás z Lečena Cázavou, zdravíme i my Monika, Petr, Vyšou, Milane, roztančilo nás to, my tančíme. Tak to je hezký.

0: Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno až zataženo. Na západě postupně ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů Celsia, na západě až 22. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 12 stupňů. A foukat má slabý proměnlivý, na východě mírný vítr severních směrů. Bio 1. Mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
2: Nepíšete jenom zleče nad Sázavou, ale právě projíždíte Rakouskem a frčíte na Chorvatsko kam jinam. Prostě oblíbené destinace Chorvatsko. A i tam držíte lajnou.

Dámy a pánové, nezapomeňte, že 19. září vás také čeká úžasný, nádherný koncert kapely Traktor. Panoptiko, také Euforii, ale Traktor slaví 25 let v Hořicích.

okamžik se podíváme na hlavní tahy ředitelství silnic a dálnic České republiky, tiskový mluvčí Honza Riedl, nikdo jiný. A krátce po celé po 8 raní s námi společně lední hokej, Hrdová plocha, Extraliga, Pavel Hering.

0: Krásně nám to vyšlo, je tady půl osmička, páteční půl osma, každopádně pohled letmý, no nevím jestli letmý, možná Honza nás překvapí dalšími skvělými informacemi, každopádně ředitelství silnice dálnic, tiskový mluvčí Honza Riedl. Honzo, krásné ráno.
1: Krásné ráno, opravdu po krásném týdnu, o tom si něco řekneme, dobrý den.
0: Dobrý den, já jsem už měl zase strach, že to nestihneme a že prostě zase tam bude písnička na 3 minuty a já to budu odkládat, ale Honza se trefil, zareagoval velmi rychle u modrý a prostě tak to má být, jo, tak to vždycky má být. Honzo, bezvadný, já vás samozřejmě zdravím, v raním metru, v raním proudu, pojďme se podívat tady na špičku, pojďme se podívat na hlavní tahy na silnice, na dálnice, ať už je to D1, D11 a tak dále, pojďme na to mrknout.
1: Jezdíme docela intenzivně, pojďme ty hlavní, to znamená opravdu v tuhle chvíli dlouhá šňůra kamionů před Brnem od Prahy po D1, začíná to už někde je to roztrhaný, je to samozřejmě jako s nějakým tím popojížděním, vždycky jako chvíli stojíte, chvíli jedete,
0: ano.
1: Nicméně to první zastavení nebo to první přibrždění, výrazný zpomalení je někde u Domašova, to znamená nějaký 168, 170 a je to na ten 196, vlevo ty osobáky rychleji, samozřejmě v okamžiku, kdy se tam zúčastní nějaký nedočkavý 40 tunovej, na kterýho samozřejmě ale tam číhá hlídka, ale tak to berte jako informaci takovou varující, tak samozřejmě se to může zpomalit. Jinak máme kolem Prahy pomalejc, ale není tady žádný extrémní drama nebo něco, nějaký problém s nehodama. Okruh mezi D5-kou tunelama, jeden i druhý směr, pomalejší, je tam, dá se tam nabrat nějakých 10 minut, není to tragédie. Stejně tak je pomalejší pořád ještě tenhle a příští týden bude ještě příjezd po D7 od Slaného od Chomutova.
0: Ano.
1: Kolem letiště, víte, jsme to tam museli zúžit kvůli stavě té mimoúrovňovky, ale na konci příštího týdne to skončí. Stejně tak, jako samozřejmě vás přibrzdí dost, řekněme o nějakých 10, možná i 15 minut, nevím, jak je to tam teďka, ta rekonstrukce D11, Hradecký D11 od Poděbrad po Sackou, to znamená od kilometru 42 po nějaký 26, ale projet se to dá. No v každém případě opravdu musím se vrátit k tomu včerejšku. Včerejšek byl jeden velký strašák na D1, kolem 50. kilometru byly kolony a v odpoledne ve špičce ta kolona dosáhla ve směru na Brno hodinu 40. Měl jsem během dne pěkných pár telefonátů, ale prakticky nikdo mě po telefonu nelinčoval, stačilo pár informací, které bohužel jako v těch autech, když tam opravdu ty emoce vrcholily, tak tam nebyly. Jakmile jsem je tam dodal, tak se to lepšilo. Vězte teda vy všichni, že včera jsme na D1 prováděli takzvanou penetraci cementobetonového povrchu, což znamená, že před zimou jsme vlastně ten beton tady v těch místech má skoro už nějakých 10 let, možná se to nezdá, ta modernizace je už docela dávno za náma, tak jsme ten beton napustili, abychom vyplnili úplně všechny skulinky a opravdu tou penetrací zamezili budoucím trhlinám, eventuálně výtlukům a nějakým prasklinám, což je největší samozřejmě hrůza speciálně pro ty betonové povrchy. Takže tohle jsme tam udělali. A nejstrašlivější, a byla to akce na jeden den, teď už se tam jezdí naprosto volně, jo? Nejstrašlivější úplně pro všechny bylo samozřejmě, že po té penetraci oni projížděli, oni nevěděli, co se tam děje, že jo, teďka čekali dlouho, teď tam přijeli do toho omezení a tam nikdo nebyl.
0: Ano.
1: Tam opravdu tam chodili prostě jako dva nějaký kucí s košťatama, se smetákama tak jako koukali, jako tohle to. A teď jeden každý řidič po druhým, opravdu ty tisíce řidičů, kteří tam projeli, tak si řekli, krucinál himl, sakra, to je
0: Hergot,
1: škoda, že není po 10. večer. Teď bych to vzal od podlahy opravdu popravdě po lidsku. Proč já tady stojím, když se tady nic neděje, že no, ono se tam děje, má tam prostě jako zrála ta penetrace, která opravdu, když ji pokládáme, když ji ukládáme, tak ona má trošku je to takový jako rozpuštěný mejdlíčko. Kdybychom tam pustili dopravu, tak tam samozřejmě je jedno velký kluziště a nejezdilo by se tam 2 dny, než bychom ty plechy odstáli. To znamená, opravdu bylo třeba, aby to opravdu trošku vyzrálo, aby to vyschlo, aby se to vsáklo a tohle to, na to jsou přesně stanovený lhůty, časy, přesně stanovený teploty, proto jsme to taky nemohli dělat v noci, protože tam ty teploty prostě nevycházejí, no prostě jasný, ale řekli jsme si to a díky tady tomu jednomu dní pekelných nervů, tak opravdu a vzteků, tak tady ale ten úsek, který jsme takhle penetrovali, tak jsme prodloužili životnost o nějakých 5-7 let, což si myslím, že je dobrý kšeft, jakkoliv teda se to jednotlivým řidičům nezdálo. Dokonce mi telefonoval řidič Flixbusu, jo.
0: Ano.
1: A ze začátku byl takový jako ostrej a potom mi strašně děkoval, říkal, no? Pane, to je úžasný, já jsem se to dozvěděl. A já jsem říkal, a loučil se, a já jsem říkal, tak to teda ne žádný loučení, hele, teďka vemete telefon nebo vysílačku a řeknete všem svým kolegům, že to vaše ježdění v těch levých pruzích neodpovídá zákonu 361 o provozu na pozemních komunikacích, jestli vás tam uvidím, tak vás tam vyfotím. A on říkal, já to nedělám, já jsem říkal, kecáte, děláte to všichni. Takhle jsem ho zmastil rovnou, jsem byl taky. Ale musím říct, že tenhle týden opravdu jsem si užil, protože no, počítejte na prstek se mnou, opravdu. V neděli jsem chytil virózu, v úterý se mi podebral palec, ve středu jsem byl u zubaře a ve čtvrtek jsme penetrovali D1. A teď jedu na odstřely skály na jezerní vtelno. Opravdu tohle je výbušný.
0: Ježišmarja, já jsem se lekl nějaký odstřelin. Hele, Honzo, to bylo spíš jako naležení a úplně se vypadnul na ten týden a zalíz do peřejna a prostě ani nevylízat. Jinak ohledně té penetrace, já jsem strašně rád, že jste to zmínil, protože to jsou skutečně technické informace. Pěkně u vás nebo od vás podány. To znamená, že skutečně spoustu řidičů a i já třeba a tak dále, pokud tam není vyloženě cedule jak kráva, jak se říká, hele, pozor, penetrace, klouže to a objíždějte to, tak fakt ty lidi netušej, pač ten film tý penetrace tak slabý a tak dále není vůbec znatelný, není to vidět a tak dál, takže tohle byla, Honzo, to byla jednička s hvězdičkou, prostě technický popis, který je potřeba do lidí dávat, takže já nemám k tomu jako víc slov. A co ještě můžu říct jako technicky, jo, za ether, broadcasting, jak chcete, prostě za vysílání, tak dneska zvuk jako dynamika, hele, dneska to je silný, Honzo, nechcete ještě mluvit chvilku, abych si dal kafe, jako to je síla dneska.
1: Ani ne, já si myslím, že toho bylo dost, ale fascinuje mě ten osud a ten život, jak opravdu střídá extrémy, zatímco dneska moc děkuju, jsem odžil od vás teda jedničku s hvězdičkou, tak včera od řidičů jsem dostal 5 z 8 koulema, jo, takže hele, opravdu, tohle, já myslím, že tenhle týden už jsme si užili vrchovatě, užijte si všichni víkend, prý má být krásný letní a já si jdu kurírovat ten palec.
0: Výborně, děkujeme, Honza Riedl, tiskovým mluvčím, moc díky, Honzo, a těším se na další, díky moc.
1: Jezděte šťastně.

rozhodně z muziky poznáváte. Parta kapela Magnum za okamžik 3:45 ráno vám všem stále. Ranní proud, ranní éter s vámi společně. A teď ještě Hammerfall.

0: Showtime Rock for you.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 19. září do Hořic na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru.

0: Pardubicích. Moc se na vás těšíme. Vstupenky v síti Go Out.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey. Radio Hey.

0: No a komu se také nechce spát, to je náš sporťák, reportér ledního hokeje, Extraliga živě, Pavel Hering. Pavle, já už tě zdravím, a přeji ti krásné ráno, slyšíme se.
1: Ahoj, slyšíme se perfektně, spát by se mi samozřejmě chtělo, ale bohužel jsem vzhůru asi od 5 hodiny.
0: Aha, no jo, takže stále tě trápí ta změna času, kdy jsi vlastně byl ještě v zámoří a potom se vlastně vrátil zpátky sem k nám do Čech a je to vidět a je to znát, víš, takže můžeš popsat vlastně jenom v rychlosti, jaká ty pásma jsou a co dokážou?
1: Tak určitě, když jsi na východním pobřeží, tak tam je časový rozdíl oproti Praze nebo Evropě, nebo většině Evropy 6 hodin, takže pro mě osobně, když letím na západ do Ameriky nebo případně ještě někam jinam tím směrem, tak musím říct, že to je pro mě v pohodě, ten den si prostě člověk natáhne, vydrží to večer prostě i je takový natěšený a je to strašně příjemný, když se vrací a pak musí do práce a vlastně přijde o těch 6 hodin a je jako kdyby letí proti času, tak já jsem se z toho zpamatoval, musím přiznat týden a vůbec to není jednoduchý.
0: Výborně, co nebude ani jednoduché, to bude Extraliga lední hokej živě, každopádně na vlnách Rádia Hej, proč to říkám, protože tematicky Extraliga se nám trošičku rozšířila, také tam bude vidět a vydáno jiné logo, bude to pod vlastně znakem Red Bullu, což je velmi zajímavé, my se na to podíváme, nebo možná k tomu budeš mít pár věcí. Nicméně extraligové kluby se na valné hromadě ostře vymezily vůči majiteli hokejových Pardubic Petru Dětkovi. Podle většiny celků jedná proti zájmu APKčka a poškozuje její jméno v situaci, kdy se připravuje vypsání prvních tendrů a marketingová práva extraligy od sezóny 2028-2029. Pavle, zaznamenali jsme to, samozřejmě se zamířili tam zrak, nebo naši optiku reportérskou, co na to říkáš? Je tam něco k vysvětlení?
1: Pro mě je to hrozně vtipná situace. Já si myslím, že Petr Dědek přinesl do extraligy obrovský objem peněz, nějakým způsobem zkvalitnil kádr Dynama, víceméně ho zachránil z totální devastace.
0: Ano.
1: Posledních několik sezon hrají na špici, v loni vyhráli titul. Mzdy hráčů samozřejmě jsou v Pardubicích nadprůměrný, převyšují standardní úroveň extraligy. Ono to v podstatě donutilo i ostatní týmy, aspoň ty, kteří chtějí udržovat konkurenci s Dynamem, jako je Třinec, Sparta, několik dalších, tak k podobným krokům. Něco takového vidíme teďka v Kladně, který hodně posiluje.
0: Ano.
1: Brno samozřejmě nemůžeme vynechat a pak ta úroveň té soutěže jde nahoru, sleduje se i víc a je víc pokrývaná médií a vlastně tím roste marketingová hodnota extraligy jako takový. Ta extraliga prodává práva na vysílání, jo, na televizní přenosy a podobně.
0: Ano.
1: A vlastně situace je taková, že Petr Dědek založil společnost, která extralize nabídla podstatně více peněz za marketingová práva od roku, myslím, že 32 nebo nějak takhle, jo. To znamená, nechystá se to hned, ale nemělo by to navazovat na nějakou současnou smlouvu a vlastně ta extraliga se teďka, nebo vedení extraligy, který je vlastně je řízená APK, to znamená Asociací profesionálních klubů, ne Českým svazem ledního hokeje, ale s Českým hokejem ponovu. Jo. To znamená, extraliga se řídí víceméně sama, přijde pan Dědek, nabídne o hodně více peněz, než extraliga teďka dostává a extraliga nařkla pana Dědka z toho, že nějakým způsobem ničí nebo devastuje dobré jméno a to, co extraliga představuje a podobně. Za mě je to velice vtipné, já se přiznám, že tak, jak to čtu v médiích a tak, jak o tom slyším, tak s tímhletím postojem souhlasit nemůžu. Myslím si, že pokud někdo přichází s výrazně větším balíkem peněz, tak by minimálně to stálo za nějakou rozumnou diskuzi. To načasování taky není okamžité, ale mělo by se to stát někdy v dalších cca 6-7 letech, to znamená prostoru a času pro diskuzi je tady hodně. Je určitě pozitivní, že jsou podnikatelé, kteří do sportu vnášejí peníze, ať už je to hokej nebo cokoliv jiného. A myslím si, že okolo toho propadla, nebo se nastartovala určitá hysterie. A to musím říct, že to neříkám z pohledu člověka, který je z Pardubic. Je to, myslím, takový biznisový pohled na celou tu záležitost. A já bych brzdil emoce, kdybych byl asociací a pana Dětka bych si vyslechl.
0: Výborně. Myslíš, že tam může být v uvažování také trošičku jako konkurenční nějaký tah těch klubů ostatních, které prostě na to finanční kapitál takhle nemají a že to berou spíš jakoby z té záště nebo z něčeho takového? Myslíš, že tam může být taková jenom pouze čistě domněnka?
1: Ale určitě, já si myslím, samozřejmě to nemůžeme nikomu přišít, protože se to nedá vyloženě podložit, ale při různých rozhovorech se šéfy nebo manažery různých klubů slyšíme, jak Pardubice pokřivují tržní prostředí a jak pokřivují to či ono. Ale ona to není soutěž jenom na ledě, ona je to soutěž managementu. Samozřejmě třeba v NHL se to řeší platovými stropy, to znamená, žádný tým nesmí utratit víc než nějakou danou částku za mzdy hráčů. Tohle pravidlo v Čechách zatím nemáme. Myslím si, že to není úplně od věci, ale na druhou stranu vždycky ten sport, a obzvláště sporty typu fotbal a hokej, stojí na těch hvězdách v tom týmu, ty přitahují lidi, prodávají se vstupenky, prodávají se reklamní práva, prodávají se dresy, všechno možné. A vlastně pokud ty hvězdy máte, tak jste víc vidět a i se vám ty investice víc vrací. Takže není to čistě sportovní souboj, ale to souboj i peněz a já si myslím, že takhle je to v podstatě odraz světa. Jo? Jako ten sport není někde mimo na vedlejší planetě, ale je zasazený do normálních životních reálí a vlastně i tam platí to, že kdo platí, tak přepíná. Takže zatím možná bych se trošku inspiroval do NHL, ale myslím si, že na to v českém prostředí ještě brzo.
0: Výborně, Pavle, my jsme strašně rádi, že jsi dorazil do samozřejmě lajny hokejové živě live na vlnách rádia Hej, protože jsi objasnil vlastně situaci, která je poměrně hodně čerstvá a je ve vzduchu a lidé k ní různě komentují nějaké názory, své domněnky a tak dále. Takže je to bezvadný, že máme vlastně jako první možnost na rádiu Hej hnedka se k tomu vyjádřit a dostat se k tomu tématu. Nicméně, pojďme jenom v rychlosti, rozehrávky nás čekají, čekají nás první duely. Ty jsi zmínil nějaké novinky v mužstech, v manšaftech a tak dále. My na to budeme koukat, budeme to sledovat samozřejmě. K jakým změnám došlo. Jak to vidíš, první duely, první zápasy, rozehrávky a tak dále. Pojď jenom na datumy, pojď jenom v konkrétnosti, protože už to budeme muset pomalinku zavírat.
1: Takže Extraliga začíná za 4 dny. Myslím si, že už první kola nabídnou nějaké repliky z zajímavých zápasů vlastně už z loňské sezóny, takže svátek hokej je tady. Myslím si, že se má všichni na co těšit. Ročník bude určitě perfektní. Aktuálně se hraje hokejová liga mistrů. Když už jsme tady rozebírali ty Pardubice, tak včera Pardubice poprvé prohráli. Myslím, že to byl třetí zápas, ale na tom týmu je vidět, že vlastně chce vyhrát i ligu mistrů, které se příliš v minulosti nevěnovala, posílal tam hráče z Bčka, z juniorky a podobně. Sice v posledním zápase chytal Saben a nenastoupil Červenka například, ale ten tým byl jenom lehce posílený hráči z Bčka, možná jedním nebo dvěma mladšími hráči a prohrál o gól, i když se jim technicky podařilo vyrovnat, ale gól Noska nebyl uznán, takže tam vlastně byla první prohra a jinak ta Liga mistrů si myslím, že jak je zajímavá soutěž, není to to samé, co fotbal, ale stojí to na sledování a pokračuje vlastně i dnešním dnem. Máme tam české zástupce ze strany Liberce, takže Liberec přivítá Herning Blue Fox v pátek v Liberci, dneska v 18 hodin a dál už se můžeme těšit na Extraligu. Je tam pár zajímavých přestupů. Těsně před ukončením přípravy z Mladé Boleslavy byl propuštěn a řekl bych vykopnut Dominik Lakatoš, který nesplnil předpoklady nebo to, co od něj tým očekával jako lídra a jako klíčového hráče, takže se přesunuje na Slovensko a myslím si, že některé týmy ještě lehonce dolaďují sestavu, ale za chvíli to všechno propukne a myslím si, že se zase budeme slýchat častěji.
0: Pavle, nádherné informace, přehled zase z ledové plochy, jako vždycky Pavel Herink, sporťák, komentátor s námi společně, lední hokej, Extraliga živě, ale také v NHL-ku se pohybuje. Nicméně, já se strašně budu těšit, až to nastartujeme, až to vlastně odpálíme, jak se říká, od modré, když to budeme říkat slangem sportovním a ledního hokeje. Děkuji ti za dnešní vstup, za dnešní den, kdy jsi vážil ten čas a tu cestu, aby si byl s námi společně. Měj se hezky a Pavel Herink, díky moc. Ještě možná musím dodat také, že živej hokej a vůbec jako hokej live nám doprovází a vůbec pomáhá nám k tomu také stavební holding Enteria Pardubice. Děkujeme moc. Pavle, tobě také děkuji. Měj se.
1: Krásný den. Ahoj.

se záměrně ještě vrátím k našemu reportéru sportu Pavlu Herinkovi, nejenom, že je to dobrý ledař, jak se říká, punchmaker na lední hokej. V části už je to také Čecho-Američan a proto skládá skvělou a dá se říct, a nebojím se toho, americkou muziku. Je to tady, tak si to vychutnejte. Oh, yeah. Jump down, summer.

Švédská stálice Roxette Jurajc. Bon Jovi Runway. A my to jedeme na velmi příjemné hudební vlně s vámi společně, jinak Aleš Konopka už dává o sobě vědět a ten na vás čeká krásně po celé po deváté.

Je to nádherné, je to úžasné, že můžeme být celý týden, každý všední den s vámi, s naším manšaftem, s lidma, který baví éter.

nádherná vzpomínka na úžasnou Tinu Turner. A jak se říká, tahle show na vlnách rádia, hej, v raním éteru, v raním proudu je jen a jen vaše.

Dámy a pánové, já si myslím, že jsme pracovní týden nemohli raním éterem a raním proudem zakončit lépe než Show Must Go On a kapela Queen. Každopádně 9 půlých minutek nás dělí do celé do 9. Krátce po 9. Aleš Chrobka, ještě si dáme status quo a my se s vámi budeme loučit. A vy se těšte také na 50. díl krajánku, protože ten krajánek, ten hlas, který přijde, ten jste v životě nečekali. Prostě byste ho nečekali, ale až přijde, tak to bude něco úžasného. Mějte se krásně. Ahoj!

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz
6: jmnetworks.cz. Haló, je tam někdo?
7: Radio Hey hledá nového moderátora.
8: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
6: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
9: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej. Rádio Hej. Hej.
2: Hezké páteční ráno přejeme všem posluchačům Rádia Hej, ale i našemu milému kolegovi Milanovi Krčilovi z ranní jízdy, který nám před chvílí předal éter sem do opavského studia. A my děkujeme. Kamarádi, jestli se vám dneska už nechce makat a nejsou za vámi výsledky, vůbec se tím nestresujte. Důležité v práci je působit přesvědčivě, i když je nám naprosto jasné, že jste sice tělem v práci, ale duší jste už úplně někde jinde, třeba na pivku. Před námi je poslední den tohoto pracovního týdne a my vám ho rozhodně nebudeme zbytečně komplikovat nějakou tou produktivitou. Naopak přidáme pořádný big beat, pohodu a hlavně důvod, proč otočit volume doprava. S vámi je na Hej Aleš Konopka.
3: Hej Radio CZ.

0: on me a Night Ranger nás navštívili na vlnách Rádia Hej. A taky za námi přišla naše rosnička Lenka a tudíž je jasné, že bude řeč o počasí.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno až zataženo. Na západě postupně ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů Celsia, na západě až 22. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 12 stupňů. A foukat má slabý proměnlivý, na východě mírný vítr severních směrů. Bio 1. Mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Je nej.

0: Francie. Ano, sex je náš a patří ke kvalitnímu životu. Ale dámy, jestli pak víte, jaká je údajně nejhorší sexuální poloha? No ta nejhorší je, když vy jste nahoře a dole nikdo není.
1: Hey! Hey Radio CZ.

0: Přesně tak, pohoda musí být. I kdyby se vám děcka špatně učili, anebo i kdyby se k vám chtěla třeba přestěhovat chýně. Prostě chce to klid. A doufám, že máte taky klidnou jízdu autem, pokud teď někam valíte. No, jaká je situace v dopravě, nám řekne právě teď Martina.
1: Dopravní expres.
2: Nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé se zastavíte na stém 82. kilometru a popojíždět budete až ke sjezdu na Břeclav. Počítejte s půl hodinou navíc. 10 minut naberete před dopravním omezení na D1 na Prahu mezi 26. a 23. kilometrem a obousměrně se přibrzdíte u exitu Ruzyně z důvodu dopravního omezení na 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Děkujeme, Martino, za tyto důležité informace pro řidiče. No a teď už zpátky k muzice. Stratovarius nebo Guns N' Roses a Lordi vás čekají v příštích minutách na rádiu. Hej, při pátečním vysílání.

0: bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Vraněny 2026, rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Vraněny. Kýpa Fest Vraněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
3: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
4: Sviany, české tradičně vařené pivo.

0: Ano, tady a teď Piráti 44. Takhle se totiž jmenujou tihleti kucí, kteří vám hrajou právě teď. No ale už jenom pár vteřin a hotovo. Ano. Připoutejte se, protože pojedeme z kopce. I když nevím, v příštích minutách spíše zpomalíme, protože v tuto chvíli v dopoledním pátečním éteru uděláme radost Radce z Ostravy, která si napsala o pesničku Na želaně, a to od kapely Elán. Nevím být sám. Tak já jen doufám, Radko, že nejsi sama a máš s kým sdílet radost.
1: Rádio Hej a

0: Nahé trio, to se hodí. Ale ti už dohrávají a teď přichází opět Lenka. Ta ovšem není nahá, ale rozhodně má s sebou informace o tom, jaké bude dnešní počasí. Pokud vás to zajímá, poslouchejte dobře.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno až zataženo. Na západě postupně ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů Celsia, na západě až 22. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 12 stupňů. A foukat má slabý proměnlivý, na východě mírný vítr severních směrů. Bio 1. Mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

0: Rádio Hej.
1: Hej Rádio CZ.
2: Tak dámy a pánové, máme 10:30 a protože tady nemáme nasazenou žádnou reklamu v tuto chvíli, tak se můžeme podívat do kalendáře, abychom zjistili, komu dneska budeme přát ke jmeninám. Dneska máme 11. září roku 2026 a svátek má Denisa, ale taky pochopitelně Denis. Pojďme se podívat na původ a význam těchto jmen. Ženské křestní jméno Denisa má stejný původ jako mužské jméno Denis. Obě jména pocházejí z řečtiny. Jméno vzniklo jako odvozenina řeckého jména Dionýs,

Sos, který byl bohem vína. Překládá se pak jako božské dítě. Bůh vína nebo zasvěcená bohu vína. Česká podoba jména byla zřejmě převzata z francouzštiny. Jméno Denisa se ve staročeštině užívá jako diviška. No podívejme se. A podle Centrum CZ bychom měli mít Denis 25 189 a Denisů bychom měli mít 3840. Tak, gratulujeme, přejeme všechno nejlepší oběma Denisům a taky Denisám a přejeme hlavně zdravíčko, to je jasné. No a protože Dionysos byl bůh vína, tak vám teď zahrajeme k jmeninám kapelu Škvor, Síla starých vín. Tak oslavujte. Je to vaše. Na zdraví.

0: odpolední éter rádia Hej. A my budeme plnit další song na přání, ozvali se nám kluci z Brna. A napsali nám SMSku, ahoj Aleši, zdraví Brno, šlo by prosím pro našeho Oldřicha Playboy, díky Martin, šlo by, zdravíme do Brna.
1: Rádio Hej a song.

0: Dopravní expres.
1: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 173. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 20 minut. Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní nehoda na 21. kilometru. Na této trase se zdržíte okolo 10 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Ivona.

0: Slade nám hráli na rádiu, hej. Tak kamarádi, slovenští euforie vstupují do nové etapy. Totiž po odchodu zpěváka Jara Mojžíše, který z kapely odešel z osobních důvodů, převzal jeho pěveckou pozici kytarista Peťo Drábík. Ten je členem Eufory už od jejího založení a podle kapely se ukázalo, že hledat náhradu mimo vlastní sestavu není potřeba. Změna přichází krátce po vydání eponymního alba Eufory, které vyšlo v roce 2025 a představovalo pro kapelu výrazný posun. Jde totiž o její první desku kompletně naspívanou ve slovenštině. Jedna z prvních příležitostí vidět Eufory pro vás ve staronové sestavě bude už 18. září v Zámeckém klubu v Hranicích na Moravě, kde kapela vystoupí v rámci Spark Rock Show. Tak se tam stavte. No a Euforii si dáme právě teď i na rádiu. Hej, song se jmenuje Tam.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

0: Bylo 11 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
1: Hey Radio.
3: Rádio je slyšet.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hraje.

0: Piráti 44 pod hladinou řeky se jmenuje tahle jejich hlibovka. A my jsme v poslední hodině dopoledního pátečního éteru. Vysíláme právě teď z opavského studia a za mikrofonem je s vámi stále Aleš Konopka. Za chviličku taky Europe, Sabaton nebo Magnum, tito tři, ti se na vás taky těší určitě. A vy se můžete těšit na to, jak vám parádně zahrajou dobrou big beatovou muziku. Taky se naposledy ještě podíváme na počasí, budeme stále hlídat dopravu, to je jasné. No a taky vás pozvu na jeden super bezvadný večírek, tak buďte stále s námi na Rádio Hej.
1: Rádio Hej. Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej. Na hej.

0: Rock jest Zrzavá a Harley. 33 let a jeden den je to, co změnila Nirvana hudební svět, kamarádi. Tenkrát totiž vydala tato kapela hit Smells Like Teen Spirit. Text v tomto songu má vyjadřovat Kurtovi pocity, když byl náctiletým. Skladba tenkrát na velmi dlouhou dobu ovládla rádiové žebříčky a ve velkém se hrála i na MTVčku. No a Kurt Cobain proto začal píseň nenávidět, na rozdíl od fanoušků.
1: Hey Radio, hey Radio. CZ. CZ.

0: Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno až zataženo. Na západě postupně ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů Celsia, na západě až 22. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 12 stupňů. A foukat má slabý proměnlivý, na východě mírný vítr severních směrů. Bio 1. Mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Vlčok na rádio, hej. Holky, rohypnolky. A já jsem vám slíbil, že vás pozvu na jeden bezva večírek. Na dvou večírek dokonce. Protože dnes od 18 hodin vypukne v areálu restaurace Železná pana Praha Rock Motol Fest. Dnes se těšte na kapely Kultivátor, Ocelot a Airscrew. A zítra tamtéž od 12 hodin zahrají kapely STK, Alligator, Thorax, Iron Maiden, Revival a další. Rock Motol Fest už dnes v areálu restaurace Železná pana. Tak tam zajděte. Areál se otvírá už od 16 hodin a bude to dlouhý flám.
1: Hey, radio. Hey, radio. Hey, radio. Hey, radio.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: 81,5 km ve směru k dálnici D1. Zdržení je 10 minut. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 173. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: Perfektná muzika. Hey Radio. Hey Radio. Hey Radio. Hey Radio.

0: Dopolední éter Rádia Hej. No a dneska, dámy a pánové, Jarek Filgas má 55. narozeniny a my mu gratulujeme. Jarek Filgas, jak jistě víte, je zpěvák, hudebník, skladatel a textař, fenomén a legenda české rockové scény. Frontman, jehož více jak 30-letou pěveckou kariérou prošly kapely jako Argema, Premiér, Bagr a další. No a od roku 2011 už vystupuje výhradně sólově nebo se svým Jarek Filgas Band. Přejeme všechno nej a hlavně zdravíčko.
1: Ahoj, tady je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou K.O. Radio Hej, Rock on Air Every Day.

Star Force Big City. 11 hodin 57 minut, loučit se musíme. Tudíž je to všechno ode mne, nejen toto dopoledne, ale i tento týden. A já se na vás těším zase v pondělí, dopoledne na rádiu Hey. A proto se mějte do té doby skvěle a přeju taky klidný a pohodový víkend. Tak se mějte, Těpic rockeři.

0: českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo 12 hodin, posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.
6: What is love? Nebuďte smutní, že letuje v piči. Na Rádio Hej i na podzim zábava klíčí.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
2: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
1: VoArt. Nechte barvy promluvit.

0: Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
0: Rádio Hej. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
4: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo 14 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio. Hej Rádio.
6: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Vraňany 2026. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraňany v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Vraňany. Kýpa Fest Vraňany 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Haló, je tam někdo?
2: Rádio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej, na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
6: Full time, rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dix z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: I takováhle pohoda může někdy znít na vlnách Rádia Hej třeba takhle pěkně v pátek odpoledne po 16. hodině. 16 hodin, k tomu 32 minut, abych byl úplně přesný, tak to už je docela dost po 16. hodině. Každopádně, pokud nás i teď ladíte a posloucháte, tak přeju hezké páteční odpoledne. S vámi Standa Čeněk. Tady celé Rádio Hej a taky další spousta muziky, kterou pro vás chystáme a máme. Třeba z té české mohu vybírat Kabáty, taky TNS nebo Sarkonii, anebo třeba právě teď novinku od kapely Rimortis. Tak ať se vám líbí, hezké odpoledne.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače, tady Vašek z kapely Rimortis.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Panečku, 50 let na hudební scéně slaví tahle německá parta. Řeč je samozřejmě o kapele Accept, to jste asi poznali. A bude to samozřejmě oslava, nebo je to už v tuhle chvíli oslava opravdu ve velkém stylu a neobejde se to pochopitelně bez velikých oslav a taky bez parádních dárků pro fanoušky třeba v podobě výročního alba, které vyšlo na té výroční desce. Na tu kapela nahrála 19 zásadních skladeb ze své historie a přizvali si rovnou 50 hostujících muzikantů, takže tohle rozhodně není žádná druhá liga. Tak třeba ve skladbě Fast as a Shark se objevují Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan nebo Mike D. A do nové verze Busted Wall nastoupili, považte, Rob Halford, Matthias Japs, Rex Brown a Jason Bold. A mezi dalšími hosty najdeme třeba Tobiase Forge, Billyho Corgana, Hansio Kirsche, Sebastiana Bacha taky. Takže rozhodně tahle deska není úplně obyčejná výběrovka. Je to poctivě znovu natočená oslava kapely, která oslovila několik generací metalových muzikantů. Já se teda nechci chlubit, ale mám tohle z Brusu nové album teď před sebou v ruce, jen jsem ho nestihl nahrát do playlistu Rádia Hej. Nicméně slibuju, že příště si z něj určitě, ale určitě zahrajem, protože tahle deska prostě stojí za to. Ladíte Rádio Hej a další muzika je před námi, teď Eclipse, za chvilku třeba Nazaret a vám samozřejmě dál přeju hezké páteční odpoledne.
1: Hej rádio, hej rádio, hlavíte hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.

0: Tohle byli Švédští Europe a právě ti nám odstartovali další hodinu dnešního pátečního odpoledního hudebního programu tady u nás na rádiu Hej. Já jsem Standa a společně se mnou tady za chvíli Magnum, Ed Guy nebo Kid Rock. Tak ať se vám líbí, hezké odpoledne.
1: Rádio Hej. Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej. Na Hej.

New Babylon se jmenuje tahle dramatická skladba, kterou má na svědomí Melissa Bonny společně s kapelou Camelot. Tak si říkám sám pro sebe a přemýšlím, kolik studiových desek má vlastně na svém kontě tahle americká symphonic metalová kapela. Mluvím stále o kapele Camelot. A myslím, že i s novinkou, která vyšla minulý měsíc, tak je to 14 studiových alb, jsem si tím víc než jistý. Ta novinka mimochodem, když už jsem ji zmínil, tak to je album, které se jmenuje Dark Asylum a je to v podstatě, takhle nečekejte žádnou velkou revoluci od skupiny Camelot, oni vlastně nic takového ani nepotřebují, to nové album nabízí přesně to, v čem je tahle kapela silná a dobrá, tedy výrazné melodie, mohutné symfonické aranže, gotickou atmosféru a pořádnou dávku dramatičnosti. Takže dá se říct, že ta novinka míří především na fanoušky, kteří mají rádi Camelot právě jako velkolepé, temné, metalové divadlo. To prostě k téhle kapele patří. Ladíte a posloucháte páteční Rádio Hej a před námi Sonáta Arktika anebo třeba Lucie.

Takhle zní páteční odpoledne na rádiu Hej. Pojďme se podívat, jak to bude vypadat s počasím. Začněme předpovědí na noc. V noci bude většinou oblačno až zataženo. Na některých místech se objeví déšť nebo přehánky. Kránu budou srážky postupně ustávat a oblačnosti začne ubývat. Teploty klesnou nejčastěji na 12 až 8 stupňů Celsia. No a zítřek, sobota, přinese proměnlivou oblačnost. Zpočátku bude místy ještě více mraku a ojediněle zaprší. Během dne se ale od severozápadu začne vyjasňovat. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 16 a 21 stupně Celsia. Vítr zůstane většinou slabý až mírný. Takže když to shrnu, tak ráno by se mohla hodit lehká bunda a při cestách raději přibalte i deštník. Odpoledne už by počasí mělo venkovním aktivitám přát víc. Tak uvidíme. Teď každopádně další muzika. Mňága až Djorp, za chvilku taky Scorpions nebo Judas Priest. 9 z 10 rockerů doporučuje Living After Midnight. Tak si ji za chvilku pustíme.

0: Radio Hey pro vás chystá další muziku i po 18. hodině. Vlastně já pro vás chystám další muziku po 18. hodině. Tak těšte se třeba na Guano Apps, taky Green Day nebo Blackstone Sherry.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál Jip, Staré Hradiště.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.

0: patří k mým oblíbeným, tenhle song od Hooters, co vám budu povídat. 18 hodin, k tomu 20 minut ladíte a posloucháte páteční odpolední Rádio Hej. My se spolu za chvilku podíváme do kalendáře a připomeneme si některá výročí, tedy hudební výročí, ta nás zajímají ze všeho nejvíc. A čeká nás samozřejmě i muzika, Firehouse, prakticky za pár vteřin, taky tady bude ale Metallica nebo Godhard, takže se máte rozhodně na co těšit.
1: Hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.

Dnes je 11. září a svátek slaví Denisa. Tohle jméno je řeckého původu, odvozené od jména boha Dionýza a vykládá se jako zasvěcená Dionýzovi. Tak teď jste opět o něco moudřejší. Každopádně, pokud máte ve svém okolí nějakou Denisu, tak určitě popřejte k dnešnímu svátku. No a když už jsme u oslavenců, tak pojďme připomenout některá narození slavných osobností. Tak v roce 1953 to byl Tommy Shaw, zpěvák a kytarista skupiny Styx a člen Damn Yankees. Narozeniny slaví taky Moby, americký producent, skladatel a průkopník propojení elektroniky s rockem a popem. Narozeniny slaví taky kytarista skupiny Coldplay, Johnny Buckland. No a narozeniny slaví taky Richard Ashcroft, zpěvák skupiny The Verve a autor jejího snad nejznámějšího hitu. Schválně, jestli víte, o které skladbě je řeč, mohu vás ještě chvilku napínat, ale nebudu dlouho. Bittersweet Symphony, to je ten song, který patří mezi nejvíc

0: Rádio Hej. To je fajné.
1: Bylo 19 hodin, posloucháte Hej Rádio.
2: Full time, rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.
3: What is love? Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na Rádio Hej i na podzim zábava klíčí.

Dámy a pánové, krásný podvečer vám všem a písničky na vaše přání. Ano, nastartovali jsme o něco déle, protože kolega Míra má ještě služební jednání. No a my jsme nechtěli, abyste o ně přišli, tak nějaký ten čas tomu ještě věnovat budeme.

My už sledujeme také Chrudim teď dnes večer, tedy v podvečeru, no a každopádně za okamžik také půl osmé, Láďa, Chrudim, Iron Maiden, Milane, je to možné? Ano, dáme si.

sebou tady první písničku mém přání dnešního pátečního večera Iron Maiden do Chrudě mi proláďu a každopádně pro tím Ainsflow je muzika, která běžně poběží na písničkovém playlistu. Vy dobře víte, kam můžete psát studio@hejradio.cz.

Přátelé, dámy a pánové, nejenom v Hlinsku v Čechách, nebo v Jeníkově, konkrétně u Hlinska nás posloucháte, také Trhová Kamenice. Tam už sedí Luděk s kamarádama a rádi by kluci slyšeli. Danalandu, holky a mašiny.

kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy.

místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, v ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit, vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší,

Ortel v 50. minutě po 19. Josef Uvali u Prahy si napsal o tuhle bezvadnou kapelu. Máme ji za sebou, před náma Šafránek Folkman, je to jasné, motorkářská, pojďme na ně.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Dámy a pánové, zdravíme do Vysokého Mýta. Miloš už tam sedí společně s Petrou. No a chtěli by slyšet kapelu Koda a to mi udělalo velkou radost, protože kluky mám rád. Martin Uxa, Honza Haško a spol. Pivo lahvový.

rozhodně poznáváte Krejson, Fade Out. Teď už ale my díváme konkrétně do Pardubic, kde je Jirka a za motorkáře z Pardubic bych chtěl nechat zahrát Motorband.

Přátelé, měl bych asi říct a uvést, že Carlos také dorazil, nenechal mě v tom samotného. Karle, chceš něco říct, co? Nechceš nic říct, ne? Karel mi nechal zahrát písničku, písnička pro Milána.

0: Přátelé, úžasně nakopaná muzika, Citron. Karle, já děkuju.
1: Co?
0: Ne, ještě mě nikdo takhle nehrál nikdy. Hospoda u Rytíře Polička, tam sedí parta skvělej chlapů. Napsali nám Ldo, Megadeth. Hele, kluci, teď a hned, Megadeth. Dáme si to.

Krásně nás zdravíte, ano, poznali jste správně, ranní éter, ranní směna s vámi společně v dnešních večerních písničkách na přání v pátek. Zase jsme tady, kolega má služební jednání, ať je pátek nebo sobota, pořád jedná člověk. Ptáte se taky, jestli Karel je živej, hele, já nevím, jak to myslíte, Karel prostě je tichej. Jmenuje se Karel... Karel Tichý se jmenuje. Nalej mě, co? Nalej mě.

si dáme ještě těsně před půl devátou Hammerfall, ale potom už máme také připravený Kamelot, protože posluchačka Dáša by ráda slyšela nový Kamelot. Tak my si ho potom, Dášo, dáme, jo? Dáše, no, halo, slyšíš nás, jo? Tak jo, tak jdem!

švédská parta těsně před půl devátou, Hammerfall. My jsme se teďka podívali tady s Karlosem, odkud Dáša je. Tak Dáša je z Valdeku, čověče, to je někde u Německa, ne? Co, u Deutschlandu. Valtamdeku, čověče. Tak Dášo, dáváme kamer.

naší písničkové přání. Kabáty posíláme pro Marušku Pekancovou. Hele, Marie, to je úžasný. Kdo ví, jestli nemám, ale hele, malá dáma, malá dáma. Radši to dej s náma. Teď je tam ještě dolej trošku, je tam ještě dolej trošku.

dnešní večer patří písničkám na přání a s námi společně raní éter, raní směna, raní manča, který znáte. Zaskakujeme. Kara říká jako vždycky, jako každý týden. No. A teď už jsme ale v Opavě a zdravíme z Opavy a zdravíme přímo tam Gabču.

a pánové, Martin Kapek a spolu skvělá parta Traktor. Tohle přání posílá do Opavy pro Gabrielu Abrle, ale v kadeřnictví v Opavě, ale také do Hezmanic. Kdo neumíte německy, Hezmanice u Opavy.

si dáme ještě jednoho panáčka tady s kolegou. A půjdeme zalehnout asi, ne? Ještě prej ne. Každopádně Hudba Praha, to je další skvělá muzika, kterou ještě nabídneme a kterou stihneme rozhodně. Kdo umíte zpívat, tak zpívejte s váma, protože ta muzika je úžasná. Hudba Praha Band, časy zlý.

Úžasná česká lajna, beatová lajna, hudba Praha, 8:45. A žádnej ožalej, člověče. Karle, jako dolej to tam. Z Hezmanic u Opavy nám ještě přichází informace, to jsou svobodné prý Hezmanice. No podej by ne, tam je každý svobodný, člověče. Ne, fakt jako Karle, ne, nesmíš se, tam nenajdeš žena týho, tyho. A pojďte s váma, to už je poslední. A my se budeme loučit. Vypínáme mlhu, světla a za chvilku i zvuk.

protože, přátelé, dámy a pánové, ještě slyšíme ty hlasy, ještě jednu. Ještě jednu, ano. Tak přidáme, jo. Připravte si hlasivky, připravte ruce a jdeme!

Parta a kapela Rockshore, kterou také znáte ze Zaječic u Chrudimi z festivalu a východní Čechy. Kolik nás tady je? Karle, spočítej to, kolik nás tady je? Tady asi 30. Asi 30, Milane. Tak si dáme ještě jednu. Ale poslední. Pomalu, ale jistě se s vámi loučí agentura osvětlovací a ozvučovací. Neslyším, nevidím.cz.

Přátelé, ať už jste z Opavy, z Liberce, z Českých Budějovic, z Prahy, z Jindřichova Hradce, děkujem moc a moc díky!

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rádia, hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.
4: Radio Hey.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.

0: Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Procente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Dobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you. Rádio Hej.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Vítejte při poslechu dalšího dílu slavných hudebních výročí na rádiu Hey. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Tomáš a my se dnes společně podíváme na to, co se odehrálo v 36. týdnu minulých letech. Takže jdeme na to.

My se jdeme společně podívat na datum 3. září. Roku 1965 kapela Rolling Stones nedohrála koncert v irském Dublinu, protože jim na pódium vtrhlo 30 nespokojených fanoušků. Roku 1968 se po 2 týdnech absence vrátil do kapely bubeník Ringo Starr a v roku 1947 se narodil jeden ze členů kapely Thin Lizzy, Eric Bell.

4. září roku 1944 se narodil Vladimír Kulhánek, baskytarista, který se zahrál například v kapele Flamengo, Bohemia, ETC, Stromboli nebo Krausberry. A roku 2008 byla vydražena kytara Jimiho Hendrixe za 280 000 liber.

Tak my se podíváme na další slavná hudební výročí a tentokrát se vrhneme na 5. září. Roku 1946 se narodil zpěvák kapely Queen Freddie Mercury. Roku 1998 kapela Aerosmith se poprvé prosadila v Americe na špici singlového žebříčku se skladbou I Don't Want to Miss a Thing. A roku 2006 kapela Arctic Monkeys dostala cenu Mercury Prize za své album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not.

6. září bychom mohli slavit troje narozeniny členů slavných kapel, protože roku 1943 se narodil Roger Waters, baskytarista a zpěvák kapely Pink Floyd, roku 1961 se narodil Scott Travis, bubeník kapely Judas Priest a roku 1971 se narodila zpěvačka kapely The Cranberries.

Stále posloucháte pořad Slavná hudební výročí a my se teď společně vrhneme na 7. září. V roku 1954 se narodil Benmont Tench, klávesák v kapele Toma Pettyho. V roku 1968 Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones a John Bonham odehráli jako Led Zeppelin svůj první veřejný koncert. A roku

8. září roku 1997 Led Zeppelin znovu vydali jejich první single Whole Lotta Love a roku 2002 si Bruce Dickinson splnil sen a začal lítat jako pilot pro leteckou společnost.

Ah!

Teď už tady máme poslední den našeho pořadu a to je 9. září. Roku 1977 se narodil Stuart Price a je to britský textař převážně pro kapelu The Killers.

Přátelé, já vám děkuji, že jste poslouchali můj dnešní hodinový pořad. Já vám přeji hezký zbytek dne a my se zase uslyšíme příště zde na rádiu Hey ve stejný čas za týden. Takže ahoj.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si...